0: nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: you.
1: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity.
2: Be happy.

0: To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Abitumano! Ivenga con

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

50 minut. A to znamená, že zhruba za 10 minutek je tady hra 7-7. Budeme házet kostkou a podle toho, kolik padne na kostce, tak to vynásobíme tisícem a tolik peněz získáte. Takže třeba někdo z vás odnese 3, někdo třeba 5 a dokonce tam může být i bonus, a to v podobě 7 000 korun. A to když padne 6, tak za 10 minut tady sraz na kysu.

Ladíte Radio Kiss, jsme tady s vámi i na státní svátek 6. července, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, tak třeba i k tomuto tématu se dnes vyjádříme, uvidíme. Nicméně první téma, a to hned po 7. hodině, jsou prachy, jsou peníze. My jsme tady už několikrát říkali, bylo to před víkendem, bylo to o víkendu, že tím, jak je dnes státní svátek, tak bude spousta lidí vyhajávat a spinkat. Tudíž je větší šance se dovolat v 7 sem k nám na Kiss, protože budou jenom s námi ti, kteří se probudili, kteří si dali v tento sváteční den budík. Tak uvidíme, jak se tady trhnou linky, ale věřím, že tady se rozbliká úplně všechno hned, jak v 7 ráno zazní startovní signál. Takže přátelé, minuty zbývají do hodu kostkou, kdy můžete od Rádia Kiss získat až 7000 korun. Yes. Opět, come on. Martinez, you ready, girl?

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
4: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu KISS
0: začíná soutěž 7-7.
2: Kdyby bylo běžné pondělí, tak je mi úplně jasné, že spousta našich posluchačů už je třeba hodinku, možná dvě vzhůru, ale vzhledem tomu, že dneska je svátek, tak se třeba dovolá někdo, kdo vstával před 5, 10, 15 minutami. Uvidíme, ověříme. Kdo pak se jako první prozvonil sem k nám do studia? Haló?
3: Haló?
2: Haló, jak se jmenuješ?
3: Luboš.
2: Luboš, a ty jsi stával před chvilkou, viď?
3: No.
2: V kolik hodin jsi měl budíka dneska?
3: Já nevím, tak před 4 hodinou.
2: A dával jsi si budíka, aby si mohl soutěžit, nebo to bylo plánovaný, že třeba někam vyrážíte
3: ne,
2: s rodinou?
3: Já jsem se tak zbudil.
2: Jsi tak zbudil prostě, dobře. Takže jsi prostě se zbudil a první, co jsi udělal, že jsi vytočil sem k nám číslo na KISS, to je sympatický. A teď půjde o peníze. Na kolik se cítíš, že dá naše dnešní kostka?
3: Je, tak to já nevím, na kolik se cítím.
2: Na kolik se cítíš? Tak příjemných,
3: cokoliv
2: padne. Příjemných by bylo samozřejmě 7000, tedy že padne 6. Uvidíme.
3: No.
2: Každopádně klasická kostka na Člověče nezlob se, tu znáš, že jo, má 6
3: no,
2: stran.
3: No.
2: A to, co na ní padne, vynásobíme 1000, když padne 6, tak tam hodíme i bonus k tomu, a bys si měl 7000. To bych ti přál takhle při pondělku na státní svátek. Tak seš napnutej?
3: No, jsem.
2: Seš napnutej? Tak počkej, hele, beru kostku, jdu to tam šoupnout. Luboši!
3: No.
2: Je to neuvěřitelný, ale je tam 6! To znamená 7000 korun jde do tebe, kámo!
3: Paráda.
2: Tak teď seš podobně už konečně probuzenej.
3: No sám vzhůru. No.
2: Počkej, to je štěstí, ty si dáš budíka, prostě dáš 6.50, zavoláš do rádia, Mírnix, Týrnix to vytočíš a hnedka 7000 korun na startu nového týdne.
3: No, to je dobrý.
2: To je dobrý, tak co, pojď asi někam na zmrzenu, ne s rodinou.
3: No, na pivko asi.
2: Na pivko, dobře. Tak pozdravuj kámoše v hospůdce, no a hezký den, začal dobře.
3: No.
2: Tak jo, čau.
3: Čau.
2: Já si myslím, že našeho posluchače Luboše by neprobudilo dnes ani 70 000, ale 7 000 získává. Tak gratulace.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu KISS.

Pokud jste se probudili až teď a naladili Radio Kiss až teď v 7 hodin 10 minut, tak jste neslyšeli Luboše, který se dovolal před okamžikem do soutěže 7-7, která je pro dnešní den za námi a byla úspěšná na státní svátek, na takto slavnostní den, kde je volno v pondělí, se dovolal rozespalý Luboš a získal 7000 korun, protože na naší hrací kostce padla šestka, tak třeba budeme stejně úspěšní i zítra po 7 hodině na Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, máme čtvrt na 8 a 2 minutky a vždycky to tak jako většinou vyjde, že já vysílám na tyto červencové svátky 5. a 6. července, kdy nikdy dopředu nevím, jestli je první Cyril s Metoděm nebo Jan Hus, pak nějak, když ty svátky přijdou, tak je to jasný, že 5. a 7. si připomínáme Cyrila s Metoděm a 6. července upálení mistra Jana Husa a tradičně, každý rok, vždycky si na to vzpomenu a lítá to všude možně po internetu, tak to vždycky dávám do éteru, vždycky, když je Cyril s Metoděm, tak se mluví o tom, že to je den, kdy si připomínáme tu první krádež bicyklu, že vlastně Cyril s Metoděm přišli okolo roku 863, to se říká vždycky na ten svátek 5. července. Já už jsem to konec konců včera předpolednem říkal tohleto, vlastně jsem se úplně pak styděl, říkám, to je každý rok stejný, každý rok se to opakuje. No a dneska je upálení mistra Jana Husa, 6.7. No a to se prostě tradičně říká a vy to víte, co teď řeknu, vy to víte, že vlastně Jan Hus byl první český kosmonaut, který uhořel už při startu. No, tak jsem to zase řekl a zase za rok. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, za okamžik 7:30, musíme zjistit, jestli už je někdo z hůru, která kromě Luboše, který se podle mě probral na soutěž v 7 ráno, zavolal, vyhrál 7 000 a šel zase spát podle mě. To byl první posluchač, který s námi dneska hovořil 7 hodin ráno, ale teď si můžeme jen tak jako poklábosit, jak se máte, co je nového, jestli už se těšíte až leze sluníčko, protože se zase udělá hezky v dalších dnech a tak dále a tak dále. Kdo pak je s námi na lince? Dobré ráno.
1: Je ráno.
0: Nazdar, hezké ráno. Tak v kolik jsi vstával na státní svátek, prosím tě?
1: Dneska v 5:30.
0: Půl páté a práce dneska, nebo nějaká zábava bude? Nebo dovolená?
1: Práce.
0: Práce. A dovolená byla bude?
1: Bude.
0: Těšíš se asi moc, viď?
1: Samozřejmě.
0: Kdo by se netěšil. Tak jo, tak ať to v práci dneska uteče, uvidíš nějaké kolegy nebo pracuješ sám?
1: Sám.
0: Tak snad se najde někdo, na koho se budeš moc dneska usmát aspoň. Ahoj.
1: Na manželku,
0: no tak to je ideální. Čau. Kdo pak s námi vysílá dál teďka v 7:30? Halo, Radio Kiss.
2: Ahoj, tady David.
0: Davide, co ty? Taky pracant?
2: No jo.
0: A co se dělá, pracovat. Co děláš ty za práci?
2: Já řídím autobus.
0: No tak to jo. Autobusy vyjíždějí a dneska jezdí autobusy v hlavním městě podle svátečního jízdního řádu nebo jezdíte podle klasika pondělí?
2: Klasika podle svátku.
0: Podle svátku. A provoz? Nebo takhle provoz? Provoz asi není úplně, ale lidí...
2: Provoz je v pohodě dneska zatím, no.
0: A kolik vezeš lidí, schválně?
2: No, teďko nás je tak 15.
0: 15, takže se to vyplatilo stát.
2: No, jak se to vezme.
0: Tak se měj hezky, ahoj, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Zdravíme za volant, no a zeptáme se ještě jednou našeho některého posluchače, posluchačky možná, uvidíme. Haló?
3: Ahoj, tady Jana. Martíku.
0: Jana to rozsvítí, toto povídání. Jak tráví Jana státní svátek 6. července?
3: No samozřejmě zase v práci. Včera jsme si volali taky, tak dneska zase.
0: Včera si taky prohodila pár slov a? Ano. Takže počkej, a dneska v práci je to jako třeba výjimečný tím, že státní svátek?
3: Ne, tak já pracuju na farmě, tak musíme svátky, nesvátky.
0: No tak to jo, to chápu, že no. Kravičky, kozičky a tak dále, no. Další zvířátka. Ty mě zajímá, co je v kalendáři.
3: Jo.
0: No, a tak...
3: No, prosím, já jsem teď
0: říkám, že kravičky a kozičky nezajímá, co je v kalendáři, že tam je to
3: tak
0: pro ně...
3: Tak určitě, tak musíme chodit do práce.
0: Hele, a tím, že teďka v těchto dnech je brzo vidět, že ve 4 ráno už svítá, nebo už je dávno rozedněno, tak už jakoby zvířátka vyžadují nějakou péči třeba takhle brzo?
3: Oni spíš čekají na první žrádlo a potom hazaní hnoje. To je důležité, to už před 5:00 už volají, už se tak probouzí.
0: Před 5:00 už jsou slyšet. Tak jo, tak ať vám to v práci utíká a podrbe je za ušima, jo?
3: Jo, díky.
0: Ahoj. Radio Kiss hraje to nejlepší od 90. let i na státní svátek v pondělí 6. července. No a po 7:30 třeba Captain Jack nebo Avicii, sami slyšíte, samá skvělá muzika. Tak ať je vám s námi hezky. Dobré ráno. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Pokračují prázdniny, navíc je tu prodloužený víkend a pokud máte dneska volníčko a přemýšlíte, že byste chtěli něco zažít, tak mám dáme opět pár tipů, kam můžete vyrazit. Co třeba Krkonoše, co třeba Jánské Lázně, kde je stezka korunami stromů, tak nejenom, že si dneska můžete projít tuto stezku a pokochat se výhledy, ale dokonce dneska to bude i den zdravci, protože to budou mít třeba Káně, Poštolku, Víra, prostě všechny dravce, na který si jenom vzpomenete, a dokonce se dočkáme i dechberoucích průletů dravců přímo nad stezkou korunami stromů, kdy uvidíme jejich letové schopnosti v plné kráse. Pak samozřejmě tam budou jejich chovatelé a ukážou a předvedou vám dravce přímo zblízka. Tak můžete vyrazit do Krkonoš, to je jedno místo, které dneska stojí za zmínku. No a pak se do studia k nám dorazila Terka, i ona by něco měla dokonce pro celé rodiny s dětmi.
2: Skřítkové se stěhují na Nový Hrad, zajděte objevit výstavu v Jimlíně, která probudí fantazii malých i velkých dobrodruhů. Čeká na vás více než 200 veselých postaviček, tajemná zákoutí, strážci pokladů i známí kamarádi z večerníčků.
1: Pokud máte také nápad, jak trávit pondělí s datem 6. července a říkáte si, že byste o tom chtěli říct našim posluchačům něco víc, tak hlasovka Rádia Kiss, dejte vědět, kam vyrážíte, třeba na to místo se inspirují ostatní posluchači a vyrazí také. Meduza, zookamžik taky Nelly a písnička Dilema, ať je vám s námi hezky. Tady je Rádio Kiss.

Těšili jste se, že dneska vyrazíte na koupaliště, tak to musíte odložit a nebo případně zvládnout teploty kolem 20 stupňů. Takové nás dneska čekají, možná i nějaká ta kapka deště, ale nic jako výraznýho, ale chápu, že se třeba některým provozovatelům

obal ještě nechce ani otevírat, že si počkají na ty lepší dny, které by měly přijít hned zítra, protože v úterý nás čeká už 28 a pak to bude tak jako kolísat 24, 27, 24, 22, 29, takhle to bude ve zbytku týdne, ale mělo by to být víceméně s polojasnem a sluníčkem. Tak takový bude výhled počasí na tento týden. Věřím, že i nějaké té koupačky se dočkáme v dalších dnech. No a teďka se na Radio Kiss dočkáte další skvělý muziky. Pozdrav z milénia, pozdrav hnedka z roku 2000, tady je Nelly a Kelly a písnička Dilema u nás na Kissu.

Ladíte Radio Kiss? My si to tak jako průběžně říkáme, co pak se dneska děje, co pak se šustne, kam člověk může vyrazit. Tak dneska v Pardubicích proběhne poměrně zajímavý koncert. Je to teda kapela, kterou tady u nás na Radio Kiss nehrajeme. Jsou to ZZ Top. Ale velká klasika, protože muziku dělali jak v 80, tak v 90. Věřím, že i v miléniu přišli s pár písničkami. Každopádně to jsou takový ty vousáči. Znamení kapely ZZ Top, vousy, plnovousy, dětkové s vousama. Podle mě teďka, když jsem řekl, že to jsou ta vousatá kapela, tak všichni vědí, takže ti dneska budou v Pardubicích a přivezou do tohoto východočeského města klasiku jižanského roku. No ale já jsem chtěl mluvit o tom, to je příběh starý, taky už je to nějaký pátek, já si myslím, dokonce to byly 90. leta, kdy oni ty fousy nosili od jak živa, to byla image této kapely. A tenkrát výrobce žiletek Gillette v 90. letech nabídl členům rockové kapely ZZ Top $1,000,000 každému za to, že si oholí své ikonické plnovousy pro televizní reklamu. Vemte si 90. roky, $1,000,000 pro každýho. To jsou nějaký peníze, to byly nějaký peníze, ale hudebníci i přesto, že to byly takhle pěkný prachy a věděli, že by ty vousy jednoho dne dorostly, tak tuto nabídku odmítli s tím, že by bez vousů byly příliš oškliví. Takže ani reklama, ani peníze, ani oholení je prostě nezlomilo a zůstali těmi vousatými pány i v 90. letech. Tam dokonce snad jeden z těch hudebníků prozradil, říkal, já ani netuším, co pod těma vousama mám, natož pak lidi, teď oni by nás ani nepoznali. Je stále se poznávací znamení kapely vousy a tato vousatá kapela dnes Pardubicích, tak třeba to je také váš šále kávy, tak si uděláte výlet do východních Čech za muzikou. Teď už DJ Bobo a od rádia Kiss písnička Somebody Dance With Me. Dobré ráno.

Ladíte Radio Kiss, bude 8 hodin, zdravíme jižní Čechy, kde v Hrdějovicích na hlavním tahu silnici 3 máme havárku motorky a pokud jdete jižní Moravou a to Pohořelicemi po hlavním tahu silnici 52, tak tady máme sraženou srnku. Jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: V Čechách dnes oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty až 23 stupňů Celsia. Hezký sváteční den všem kysákům přeje Lucie Sinková.
4: Lucko, děkujeme. Bylo 8 hodin, z rádia Kiss vám dobré ráno přeje Martin Hovorka. Mám pro vás Fun Factory i Becky Hill, tak ať se vám s námi hezky vstává.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Máme lehce po 8 hodině, vyplatí se ladit naše vysílání i na státní svátek. Už v 7 hodin ráno jsme rozdali 7 tisíc korun, na hrací kostce padla šestka, tudíž jsme nadělili na státní svátek 7 tisíc. Náš posluchač Luboš, ačkoliv byl ospalý, tak měl šílenou radost, protože říkal, že může zajít a pozvat kámoše na pivko. No ale přátelé, tím naše dnešní soutěžení zdaleka nekončí, protože už po 9 hodině máme pro vás soutěž, se kterou to potáhneme celý tento týden od pondělí až do pátku a budeme rozdávat 5000 korun v soutěži z Klik.cz. A budou to penízky na tankování pohonných hmot. Že získat 5000 korun na tankování, to jsou z dnešního pohledu skoro tři nádrže. 2,5 nádrže rozhodně. Tak tohle to pro vás máme po 9 hodině. No a jelikož jsou prázdniny, tak rozdáváme i volňásky do jeskyní napříč celou Českou republikou. Sloupsko-Šošovské jeskyně, co tam máme, Chýnovskou jeskyni, pak jsou také jeskyně v Moravském Krasu. No je jich celkem 14 a voucher do jeskyní pro celou vaši rodinu získáte rovněž, když s námi dnes dopoledne budete na Rádiu Kiss. Teď muzika, Becky Hill a Alesso a přání hezkého rána téměř ve 8:45.

Ladíte Radio Kiss, probouzíte se do státního svátku s datem 6. července, dneska je volno, pokud máte, tak je to dobře, užíváte prodlouženého víkendu. Pozor, obchody jsou dnes otevřené, to je zásadní téma, zdali na tento státní svátek je otevřený obchod, zdali si můžete skočit do velké samošky, supermarketu pro nějaký dobrý rohlíček, křupavý, tak můžete, dneska jsou obchody otevřené. Za malý moment se mrkneme na fotbal, protože to vypadá na konec Lionela Messiho. Tak počkejte, za chvilku vám řeknu víc. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss a my se právě teď budeme bavit o jednom šamanovi z Ghany. Ten šaman se jmenuje Nana Kwaka Bonsam a on předpověděl konec fotbalisty Lionela Messiho. Jako není podle mě víc aktuálně na fotbalových hřištích než Messi. A tento šaman z Ghany předpověděl, že Lionel skončí v zápase proti Kapverdám. No ale jo, věštba se absolutně netrefila. Tento zápas Messiho Argentiny s Kapverdami proběhl o víkendu, myslím, že zpátku na sobotu se to hrálo našeho času. A v tomto osmifinálovém souboji zvítězila Argentina 3-2. Takže i tak vlastně jako Kapverdy dali góly. Asi se to úplně nečekalo, ale každopádně celý zápas odehrál Messi v plné síle, pomohl svému týmu k postupu. Takže tento šaman se rozhodně netrefil a Messiho magické schopnosti na hřišti byly silnější než šamanova kouzla, takže místo balení kufru, tak argentinský kapitán dál pokračuje v cestě za obhajobou titulů. A já už jsem se rovnou díval, co budou hrát dál, jaký zápas bude hrát dál Messi, tak bude to zápas Argentiny proti Egyptu. Už zítra 7. července. Čas výkopu v 18 hodin. Já jsem teda v životě neviděl Egypťany hrát fotbal. Já mám pocit, že to bude dokonce snad úplně poprvé. Poprvé, co postoupil Egypt tak vysoko v rámci mistrovství světa. Zdali vůbec někdy byl Egypt na mistrovství světa a že by takhle vysoko se vydrápal, protože vlastně ten, kdo vyhraje ten zápas, Argentina-Egypt, tak vítěz postupuje do čtvrtfinálového souboje. Tak teď já vlastně bych na jednu stranu vlastně chtěl vidět Egypťani, jak hrajou čtvrtfinále, ale zase z druhé strany ten Messi, tam si myslím, že by všichni ho chtěli vidět ve finále, že jo? Tak aby postupovali dál a dál s Argentinou, protože to je balet, co on předvádí na hřišti. Tak si dáme fotbalovou. Andrea Bocelli, David Guetta, to se hodí, to je aktuálně ze šampionátu písnička DNA.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.
2: KISS. Rádio KISS. Be happy.

0: Basta.
1: Kiss Active Weekend.
2: Vzpomínám si, že jsem si jednou takhle usmyslel, že bych chtěl vidět rozkvetlé levandulové pole v Provence, ve francouzské Provence, tak jsme vyrazili a když jsme tam dojeli, tak jsme se ptali, říkáme, prosím nás, a kde jsou nějaký ty levandule tady? A oni říkali, no, ono už to odkvetlo asi před měsícem. Takže přátelé, to kvete v červenci, červen, červenec, záleží samozřejmě asi ve Francii trošku dřív než tady u nás, kvetou levandule, ale aktuálně můžete vidět krásné zbarvené levandové políčko třeba v Bezděkově. Bezděkov je to kousek od, čekejte, já vám to řeknu, přímo jaký městečko, Zábřeh na Moravě. Šumperk, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, tak tady v těchto místech se nachází také Bezděkov, kde probíhá Bezděkovský levandulový festival. A to ještě dnes, 6. července. Takže kromě toho, že bude nádherné políčko tam zbarvené, tak si tam můžete dát výborné jídlo, zaposlouchat se do muziku a to všechno u rozkvetlého levandulového pole. Myslím si, že zábavu tu najdou jak dospěláci, taky děti a možná, když vezmete babi s dědou, tak taky neprohloupíte. No a to není jediná akce, která se dneska koná. Do studia dorazila Tereza a ta by nás ráda pozvala právě teď do Brna.
3: Zveme vás na Festival Planet v Brně, který začíná právě dnes. V parku na Kraví hoře si můžete užívat léto s nafouknutými 10-metrovými modely vesmírných těles, projekcemi v sále Digitária i letní kino ve společnosti těch nejlepších sci-fi filmů.
2: Jaké jsou vaše plány na dnešní den, sváteční den, kdy ještě mnozí mají volno? Apka Kissu, nechte nám vzkaz, pojďte si s námi zavysílat a my hrajeme další muziku. Tady je Paul Keen.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio

Ladíte Radio Kiss. Víkend, který víceméně skončil, tak byl ve znamení jedné velké svatby. Taylor Swift a Travis Kelce měli asi jednu jako z nejstřeženějších událostí letošního roku. Byla to svatba, která probíhala v Madison Square Garden a celé to bylo jako hodně zatajené, utajené, moc se o tom nemluvilo, dokonce hosté svatební měli zakázáno používat mobilní telefony a je pravda, že to většina z nich asi dodržela, možná dokonce úplně všichni, protože nikde po sociálních sítích zatím nelétají fotografie právě z té svatby, která proběhla v Madison Square Garden. Okamžik, kdy celý svět věděl, že už si řekli ano, že je hotovo, Just Married se totiž objevil tento název, nápis v růžové barvě, právě na velkých obrazovkách, které byly nebo které jsou na Madison Square Garden. A to je asi tak všechno. To si mohli vyfotit lidi, co šli kolem, byť z větší vzdálenosti, protože všude byly samozřejmě ploty a tak dále. No nicméně, kdo

rozpovídal, byla teta. Teta, Taylor Swift. Teta to nevydržela, teta byla podle mě úplně jako vyřízená z toho celého obřadu, tak samozřejmě, když vyšla ven, tak si tam odchytli novináři, no a už to jelo. Už povídala. Ale jako ne, zase, že by jako řekla nějaký jako šílený drby, jenom ta teta říkala, že se jako pilo, že bylo spoustu dobro, že se tancovalo, že se smálo, že plakali, objímali se a že jsou šťastní. Tak víc neprozradila, nicméně důležitý je, že celá ta svatba nebyla jenom o celebritách, ale že místo zde našla i rodina a takový ten moment té lásky a toho, že rodina drží pospolu. Tak nejednalo se o vyloženě showbiznesovou svatbu, byť tam půlka showbiznesu byla, ale byl to právě ten rodinný moment. A myslím, že to takhle Taylor Swift chtěla a že se jí to takhle splnilo. Takže přátelé, Taylor Swift je vdaná paní, uvidíme, kdy se vrátí na koncertní pódia. Myslím, že brzo se bude chtít s touto radostnou novinou podělit i se svými fanoušky. Tak si teďka pustíme její aktuální věc, Fate of Ophelia, blíží se 9. hodina.

dnešního svátečního dne a je to tankovací karta v hodnotě 5000 korun, o kterou budeme soutěžit celý tento týden. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, vždycky po 9. hodině. Takže první tankovací karta v hodnotě 5000 korun hned po 9. hodině. Detaily v našem vysílání anebo už teď na webu kiss.cz, tak tam jukněte.

0: Devátá hodina se přiblížila, ladíte Radio Kiss. Pojďme omrknout silnice.
1: Thank you.
2: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Havárku hlásí dálnice D1, jedete-li právě teďka z Přerova na Brno, tak 209. kilometr, tady se srazil náklaďák s osobákem a problémy jsou právě teďka i na dálnici D5 na cestě z Prahy přes Rokycany a dál, tak 72. kilometr, právě tady máme předmět na vozovce. Tak pozor, pozor, oběd a raději včas zbrzdit. D5, 72. kilometr, Praha-Plzeň v tomto směru. Jaké máte informace vy ze silnic? Pochlubte se přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: V Čechách dnes oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty až 23 stupňů Celsia. Hezký sváteční den všem kysákům přeje Lucie Sinková.
5: Odbyla 9. hodina, s vámi na KISu Martin Hovorka, mám pro vás Timbalanda a Katy Perry a pak taky 5000 korun, buďte s námi.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Celý tento týden budeme rozdávat peníze po 9. hodině, respektive tankovací karty, a suma sumárum bude to za 25 tisíc tento týden. Každý den za 5, to znamená první tankovací karta v hodnotě 5 tisíc korun jde do soutěže právě v tento moment. O co půjde? Kdo se po 9. hodině dopolední od pondělí do pátku tento týden dovolá po naší výzvě k nám na KIS a odpoví správně na soutěžní otázku, vyhraje tankovací kartu v hodnotě 5000 korun od webu klik.cz. A já vám něco poradím teďka. Pojďte se na tu soutěž připravit. Ještě než vytočíte 210 320 320, ještě než se ozve v našem vysílání takový pokyn, abyste zavolali, tak si můžete do svého internetového vyhledávače zadat klik.cz/Chorvatsko. To je důležitý. klik.cz/Chorvatsko. A právě tady je takový povídání, takový text a v něm najdete všechny odpovědi na chystané soutěžní otázky, které v Eteru Rádia KIS zazní od pondělí do pátku. Takže ještě jednou klik.cz. Dejte si klik.cz/Chorvatsko a už za malý moment zavolejte na 210 320 320 a pokud vaše odpověď bude správná, získáte skvělou výhru, tankovací kartu v hodnotě 5000 korun. Držím palce.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. S webem klik.cz. Do soutěže zavolejte právě teď. 210 323 323.

0: Natankujte s Kissem a webem klik.cz.
1: Ladíte Kiss, bude 9:30, mám tady první poukaz tohoto týdne v hodnotě 5000 korun. Tankovací karta v hodnotě 5000 korun a já už se ptám, kdo pak se dovolal. Haló.
2: Ahoj, tady Vlasta.
1: Vlastičko, čeká tě nějaká dovolená, na kterou pojedeš autem letos v létě?
2: Ano, ale po Čechách.
1: No to nevadí, to nevadí vůbec, protože tankovat můžeš i v Čechách, ale my dáváme 5000 korun, protože když to tak vezmeš, já jsem to tak jako propočítával, záleží kam člověk do toho Chorvatska jede, ale těch 5000 korun by mohla na tu cestu vyjít. V případě, že by někdo jel až do Chorvatska, samozřejmě když půjdeš na jih Chorvatska, bude to víc, když na sever, bude to krapet pod 5000, ale ta 5000ovka na tu cestu, to je sympatická a přesně jak jsi říkala, tankovat můžeš, i když půjdeš do Beskyd, i když půjdeš do Krušných hor, ta tankovací karta v hodnotě 5000 korun je tady připravena. Ale otázka se bude de facto týkat Chorvatska. Souhlasíš?
2: Ano.
1: Klik.cz/Chorvatsko, to je stránka, na kterou jsem lákal naše posluchače, protože tu jsou samé užitečné informace před cestou a taky dokonce odpovědi na otázky, které budeme tento týden dávat na Kissu. A já se tě ptám, milá Vlasto, jak je přibližně dlouhá nejoblíbenější trasa z Prahy do Splitu? Třeba to typneš, třeba ani nepotřebuješ ty stránky klik.cz/Chorvatsko, třeba to typneš. Praha, Split, nejoblíbenější cesta, jak je dlouhá?
2: Jak je dlouhá ta trasa, jo?
1: Cirka, ano.
2: No.
1: Přibližně.
2: Já nevím.
1: Tak, dále, když si to na těch stránkách nenašla, nevadí, zkus to typnout, zkus to odpálit od boku.
2: Tak.
1: Vlasta kouká do mapy teďka, tím prstem projíždíš tou mapou, říkáš si, kolik by to tak zhruba mohlo být? No tak dej nějakou cifru. Praha Split,
2: tak já nevím.
1: Vlasto, pojď už ale.
2: Já vůbec nevím.
1: Tak řekni něco.
2: No tak 1500 kilo, to ne. To bude víc.
1: Řekni, teďka řekni nějaký číslo a bude to platit. Je-li to kopyto, platí to, pojď.
2: 2500 kilometrů.
1: Tak Vlastičko, to je moc. Měj se hezky, ahoj. Podíváme se dál na linku 210-323-323. Dáme šanci dalšímu posluchači. Třeba někdo teďka rychle projíždí stránky klik.cz/Chorvatsko. A třeba si to tam někde vyšťourali, tu správnou odpověď. Kdo pak se dovolal? Haló?
3: Čau, tady Pavel.
1: Pavlíku, tak co, koukal jsi víš, nebo typneš správně?
3: Ne, koukal jsem a odhaduju 1011 kilometrů.
1: Jo, říkáš to správně, je to tak, 1100, přesně tak, cirka. Máš 5000 od nás.
3: To je neskutečný.
1: Jen tak jsi dovolal prostě a máš tady 5000 korun a to v rámci tankovací karty, která je nabitá na 5000 korun, takže můžeš tankovat naturál, naftu, co bude libo, jo?
3: No to je super.
1: Použiješ to na dovolenou nebo na jízdu po Čechách, třeba do práce?
3: Na dovolenou, na jízdu po Čechách, všude, já dám to i synovi a natankuju synovi nádrž a tak.
1: No tak si myslím, že se hezky podělíte, to jsi sympaťák. Tak gratulace a zase někdy na Kissu, ahoj.
3: A pozdravuju Standu, mýho kamaráda.
1: Zdravíme i Stanouše, čau. Taky mu když tak trošku natankuju, aspoň za 5 kilo.
3: Taky mu natankuju.
1: Tak jo, ahoj.
3: Čau.
0: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: Přepojujeme opět na muziku, tady je Sophie B. Hawkins a já vás odkazuji tímto na zítřek, kdy opět po 9. hodině další otázka týkající se Chorvatska a taky další nabitá tankovací karta v hodnotě 5000 korun. O tyto dárečky soutěžíme celý týden až do pátku na Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, my už jsme dneska rozdali 12 000 korun suma sumárum. Tankovací karta na pohonné hmoty to bylo za 5 a ráno 7-7, maximální výhra a to rovnou 7 000 korun pro naše posluchače. A já vás zaprvé chci odkázat na další dny, protože 7-7 i tankovací karta při úterku a pak ve středu, ve čtvrtek, v pátek. Ale pozor, dneska dopoledne tady ještě jednu výhru mám a to vstupenku pro celou rodinu do jeskyní po celé České republice gratis, tak buďte s námi.

0: Mluvili jsme tu v této hodině o Chorvatsku a najednou si tady hrajeme chorvatskou karmu. To byla písnička Sedam Dana v 9.40. Víkendový jukebox. Dáme si i ve státní svátek píseň podle vás, je tu prodloužený víkend, čili pokračujeme s volníčkem a já si myslím, že teďka si uděláme nějakou hezkou písničku, uděláme si radost nějakou hezkou písničkou, ovšem je potřeba, abyste ji vybrali vy, to je přátelé, takzvaně na vás teďka, ta muzika, 210 323 323, kdo pak se nám dovolá, ahoj.
1: Halo,
0: s kým pak mluvíme, ahoj.
1: Martina, čau.
0: Nazdar, Marťo. Užíváš svátečního dne nebo musíš v práci být?
1: Užívám, já mám volno až do srpna.
0: No tak to ti samozřejmě přejeme, to ti přejeme. Sice dneska to je takový bez sluníčka, takový zakaboněný, občas jako paprsek se ukáže, ale teprve na bazénové počasí si musíme počkat. Já myslím, že 2-3 dny. A půjdeš někam se koupat tento týden?
1: Jedem na dovolenou, jedem na chatu, takže zítra vyhrážíme.
0: Počasí vám hraje do karet?
1: No já doufám, že to vyjde, no, jako to, co povídají.
0: Jakou vám zahraju písničku, nebo tobě?
1: Já bych poprosila Sweet Caroline, takovou tu remixovanou.
0: Dobře, nachystám. Zahraju a popřeju tě hezkou dovolenou a ať vyjde počasí a hlavně ať je co nejvíc pohody. Ahoj!
1: Tak jo, díky, ahoj.
0: Čau, Martio, měj se krásně. A teď už pozor, Sweet Caroline. To se bude líbit. Hezké léto.

Ladíte Radio Kiss, bezmála 10. hodina dopolední, přejeme sváteční den, co nejpříjemnější. Máme 6. července, 6. 7. 6-7. Víte, jak dneska dělají mladí děti? 6-7, 6-7. Já jsem na toto téma natočil video, schválně, co se stane, když zadáte 6-7 do Google. Tak jsem o tom udělal video a je to u nás na Instagramu Rádia Kiss, taky u mě, Marty Hovorka Instagram, tak tam můžete juknout a schválně, jestli vás to překvapí nebo ne, pak to můžete případně vyzkoušet sami. Každopádně 6-7, 6. července, 6. 7. přejeme pohodový den a posíláme z Kissu další muziku. Tady jsou Bebe Rexha a Faithless a po 10. hodině další dárečky, tak buďte s námi.

0: Za chvíli bude 10, posloucháte Kiss, pojďme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Hlavní tah Nový Jičín, dálnice D1 Bělotín, dálnice D48. Pozor, dávejte ve směru k dálnici D1 na 4. kilometru. Tady máme překážku na vozovce a zdržení kolem může to být i 1 hodina, protože se projíždí se zvýšenou opatrností a moc se tady hlavně nedá projet. Takže D48, problém na dnešní dopoledne. Doufáme, že se vše včas vyřeší. Jedete-li právě teďka z Prahy na Plzeň po D5, tak na 26. kilometru máme porouchané vozidlo po dopravní nehodě a ještě zdravíme sever naší země, Liberecko. Jablonné v Podještědí, tady došlo na silnici číslo 13 k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Jak dobře vypadá Jennifer Lopez v 56 letech? To můžete okukovat skoro 2 hodiny v novém snímku, ve kterém si zahrála po boku herce Bretta Goldsteina. Právě on napsal scénář ke snímku Pracovní romance. A hlavní roli workoholičky, která se zamiluje do právníka, psal Jennifer přímo na tělo. Pěkně dlouho scénář ale ležel u ledu, protože ho paní Lopezová odmítla. Jenže když se nevzdáš, holku ukecáš, tak si s ní můžeš zahrát i hodně příjemný scény. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: Rádio Kiss počasí.
1: V Čechách dnes oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty až 23 stupňů Celsia. Hezký sváteční den všem kysákům přeje Lucie Sinková.
2: Lucko, i tobě hezký den, děkujeme. 10. hodina odbyla, s vámi je na Kissu Martin Hovorka, mám pro vás další muziku, teď od Unique 2, pak taky Jason Derulo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pro vás další dárečky, tentokrát pro celou vaši rodinu. Je to vstupenka do jeskyní, do jedné z jeskyň v České republice. Je to vstupenka, na kterou se dovnitř dostane dva dospělí a také tři děti do 15 let. Takže pokud jste takto početná rodina, nebo si můžete půjčit třeba i děti od sousedů, tak si můžete udělat výlet do jedné ze 14 jeskyň. Je jich opravdu spoustu. Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, jeskyně Výpustek, Soubsko-Šošůvské jeskyně, Koněpruské jeskyně a takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Zkrátka, pokud byste si chtěli udělat rodinný výlet a ušetřit nějakou tu kačku, protože taky to není úplně nejlevnější zábava chodit po jeskyních, tak máme pro vás tuto vstupenku, dva dospělí, tři děti a rozdáme ji už za malý moment. Takže až se za okamžik ozvu a řeknu volejte na 210-323-23, vytočíte a vstupenky rozdám. Jen tak pokecáme a bude to vaše.
1: Radio Kiss.

To okamžik mám pro vás na rádiu Kiss rodinnou vstupenku do jedné z jeskyň v České republice. Zvolíte si sami, jakou jeskyni chcete navštívit. Dva dospělí a tři děti do 15 let, to je ten balíček ceny, který pro vás teďka mám. Dáme si Rihanu a pak už telefonní linka 210 323 323. Rádio Kiss. Shine bright like a diamond.

0: Ladíte Radio Kiss a ideální zábava na prázdniny a třeba i na víkendy, to je návštěva jedné z jeskyní v České republice. Je jich dohromady 14. Když se právě teď podíváte na stránky caves.cz, tak uvidíte, kde všude jeskyně jsou, a to byste možná ani netušili, že jich je tolik, že jich je dokonce 14 unikátních zpřístupněných jeskyních po celé České republice. A mám pro vás vstupenku. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Ahoj, ahoj, tady Tom z Třebíče.
0: Tomáši, já jsem si říkal, kdybych si mohl já osobně vybrat, byl jsem tam naposledy ze školou, podle mě nějaký školní výlet to byl ve třetí třídě na základní škole, Koněpruské jeskyně, to je za mě, to je Středočeský kraj, ale kam bys šel ty, do jaké jeskyně schválně?
1: No, my asi nejblíž máme, nebo nejblíž, jo, to asi teďka jedno, ale máme tady asi nejblíž Punkevní jeskyně.
0: Koukáme to Třebíč, no a si chtěl to dodat, pardon?
1: A v pohodě, kde jsme byli naposledně někdy se základkou, co si pamatuju, takže už je to taky skoro půl století. Takže bychom se možná asi podívali rádi tam, protože naše děti tam taky nebyly, je to tam úžasný, takže asi bychom se udělali velet tam.
0: Já mám pocit, že ze školou se hodně jezdívalo do jeskyní a pak najednou o tom vůbec nebylo slyšet, že by na takováhle místa se jezdilo, a teď najednou zase takový boom se mi zdá, že to zažívá. Byť Punkevní jeskyně jsou hodně dopředu vyprodaný. My všichni říkají, do Punkevní jeskyně se nedostaneš. Jestli se teďka rozhodneš jít na macochu a na lodičky, tak máš útrum. Tak asi to je pravda, protože to slyším ze všech stran. Takže i ty to potvrzuješ.
1: Je to tak, no. Takže zrovna my jsme zkoušeli včera volat.
0: No.
1: A my jsme si právě s rodinkou udělali zase vejlet tady na Hacovu stéd, kousek od Třebíče do Mohelna. Zrovna jsme se o tom bavili, že bychom to určitě zkusili, tam se to spíš vyplatit někdy na podzim, kde tam taková ta stála teplota, je tam není takový ten šok, když jsou venku 40 a to jdete do jeskyně někde 10, jo.
0: To říkáš dobře, že přesně tak, že mnozí to využívají v těch horkých dnech, ale ten skok, to je o angínu.
1: No to zase ne, jo, takže, ale určitě to využijeme, takže
0: super.
1: Jsme rádi, že jsme se dovolali.
0: Jeskyně je spoustu, z Brašovsko-Aragonitové jeskyně třeba, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, jeskyně Výpustek. O tom jsme se ovšem učili ve škole, já si vzpomínám. A některý taky člověk viděl, některý neviděl. Takže ty máš krásopádně vstupenku, dva dospěláci, tři děti, a vyber si, jakou uznáš za vhodné, a moc si to užijte.
1: Super.
0: Jo?
1: A můžu ještě, děkuju moc, a můžu ještě něco dodat?
0: Můžeš.
1: Chtěli bychom popřát naší dceři, jestli můžeme. Ona měla teďka 3. narozeniny. Snažili jsme se dovolat, nešlo to, tak když už jsme se teďka dovolali, tak jestli můžeme využít váš éter.
0: Tak jo.
1: A popřát jí všechno nejlepší k narozeninám, k 9 letům k narozeninám, ať je spokojená, daří se i ve škole, ať je hlavně šťastná.
0: My se
1: ať všechno, jak má být.
0: Přidáváme s gratulací samozřejmě k 9. narozeninám vaší dceři. Poslouchá teďka?
1: No jasně, zrovna teď jsme ji budili, protože paní za ní šla do ložnice, tak ji budí, že tatínek se dovolal. Tak je samozřejmě v ložnici, mají tam puštěný rádio, poslouchám jenom Radio Kiss, takže...
0: Tak ještě jednou řekněme jméno, prosím tě, dcerej.
1: Emička Veselá.
0: Emičko, všechno nejlepší k tvým 9. narozeninám, moc si to s tátou a s mámou užijte. A ty mi teďka řekni, jakou písničku má ráda Emička, co ráda poslouchá?
1: Hele, ona má ráda od Michaela Jacksona... Já jdu do ložnice.
0: Počkej, už musíme pustit, člověče, to bude na dlouho, ale tak běž se zeptat. Michaela Jacksona, ano, a?
1: Michaela Jacksona, Emičko.
0: Michael Jackson.
1: Nelinka, já se omluvám, já mám dětery.
0: Počkej, tohle je v přímém přenosu 10 hodin 23 minut. Rozdali jsme vstupenky do jeskyní a teď ještě budeme hrát k narozeninám, člověče, to se může stát jenom na Kisu. Takže jakýho Jacksona? Jakýho Jacksona?
1: Michael Jacksona.
2: Thriller.
0: Počkej, v 9 letech, jo, Michael Jacksona Thriller. Tak to jde, to je velká faninka hudby, to je velká faninka, to jste jí dobře naučili, teda mámo s tátou.
1: No Samozřejmě, víme, co je dobrý.
0: Tak super, tak uvidíme, jakou muziku bude poslouchat dál, co třeba bude poslouchat, až jí bude 19, to se dozvíme za pár let. Tak
1: no,
0: ahoj.
1: To se dozvíme za pár let, děkuju, ahoj.
0: Gratulace, čau, a tady je Michael Jackson a Thriller.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Tak jako je dneska v kurzu Sigala a tak před 25 lety to takhle pěkně swingovalo Paul van Dijkovi. A toho si dáme právě teď.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Čeká nás legendární peska našeho playlistu, a to písnička Another Way, což tehdy vyšlo jako předzvěst třetího alba právě Paul van Dijka, rok 1999, a písnička, která lákala na album, které měl tehdy Paul van Dijk vydat, album Out There and Back, a právě tady ta deska definovala jeho pozici globální superstar, globální DJské superstar, a s ním tady byly i další ikony v tu dobu jako Tiesto nebo Armin van Buuren. Já si vzpomínám, taková perlička, já ten single měl kdysi doma, dokonce na vinilu na gramodesce, a pokud máte doma gramec, tak víte, že se dá ta deska točit dvěmi různými rychlostmi. A on to měl vychytaný tak, že když vydal tu písničku Another Way na tom vinylovém singlu, tak jedna ta strana byla uspůsobena, aby se točila jednou rychlostí. A pokud jste chtěli poslouchat písničku na druhé straně, což byl takzvaný Bčkový hit, tak jste museli na tom gramofonu přepnout rychlosti a roztočit ten gramec jinak, aby se to správně přehrávalo. Což tenkrát tohle to nikdo nevymyslel. Ale Paul van Dijk chtěl mít něco speciálního, tak ten vinyl nechal vylisovat jako speciální metodou, aby lidi museli přepnout rychlosti, prostě, no, aby tam bylo něco speciálního. Takže Paul van Dijk, vzpomínka na písničku Another Way. Pokud to máte rádi, zesilte rádio a poslouchejte Rádio Kiss i nadále. Hezké dopoledne.

0: Dneska je volno, ladíte Radio Kiss a jestli pak víte, proč je dneska státní svátek, všichni jsou u vody, všichni řeší prázdniny, dovolený, léto, ale vůbec zastavili se u toho dneska, proč jsme dneska doma, 6. července, upálení mistra Jana Husa. Tyjo, jestli on ten Hus nebyl vlastně jako předchůdce Zdenka Pohrajcha, ano šéfe, ono se mu možná tenkrát vymklo grilování z ruky, přidal tam moc paliva a stal se mu pracovní úraz v kuchyni. Že Jan Hus je vlastně jaký pracovní úraz. Ne, já to nechci jako schazovat samozřejmě, je to naše jako minulost tady, ale už je to tak dávno, že samozřejmě kolem toho spousta šprýmů a tak dále. Ale já si myslím, že bychom dneska třeba mohli odkaz tady Jana Husa připomenout právě grilováním. Pojďme si dneska zagrilovat. Až budeme grilovat, tak si vzpomeneme na to, že jsme dneska doma, protože 1415 upálili za názory Jana Husa. Jestli to bude klobása, kuřecí, krkovička, hovězí stejček, nebo třeba husa, můžete klidně ugrilovat i husu dneska, nebo nějakého jiného ptáka, tak myslete na to, že takhle to pěkně hořelo i tenkrát v Kostnici 1415. No nic, pojďme dál, trocha historie za námi a teď před námi vlastně jaké historie. Hudební 90. léta, to už je jaký dávno, kdy vznikla písnička Heaven od United Six, návrat do 90. let a teďka velká vzpomínka v našem vysílání.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jsme u 11. hodiny, posloucháte Radio Kiss. Máte-li v plánu jet z Rybí na Český Těšín po dálnici D48, tak na 54. kilometru máme porouchané vozidlo a začínají se v těchto místech tvořit kolony. Tak s tím, Kysáci, počítejte. Problémy jsou právě teďka i na dálnici D1. Jednak máme porouchaný vůz na 50. kilometru ve směru z Prahy do Brna a další problémy jsou na dálnici D1, a to mezi Přerovem a Brnem. 220. kilometr, tady dokonce osobák skončil ve svodě. Mám tady informaci, která míří na šoféry, kteří jedou deštivými místy, aby si zapli normální světla, protože moderní denní nesvítí aktuálně a v té modní mlze jste špatně vidět, zkrátka. Takže správně rozsvítit, aby vás bylo vidět široko daleko, abyste dojeli do cíle v pořádku. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám prosím vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Radio Kiss počasí.
3: V Čechách dnes oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty až 23 stupňů Celsia. Hezký sváteční den všem kysákům přeje Lucie Sinková.
4: Bylo 11 hodin, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, přeju vám hezké pondělí a budu vám hrát Kaskádu a taky Davida Getu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Už se nám to blíží, protože 18. července bude Radio Kiss na Máchově jezeře, takže ještě jeden víkend, ten nic, a pak ten další už to propukne. 18.7. sobota, Radio Kiss, už od odpoledních hodin dělá mejdan na pláži Klůček, kde muzika pojede až k půlnoci. Do půlnoci show jako blázen. Na pláži s vámi, s kysáky a taky s tou nejlepší muzikou, létem, vodou, a já si myslím, že i tu klobásu z toho grillu si dáme. K tomu možná nějaký to točený, co já vím, drink. Ale hlavně na rukou nám všem budou blikat náramky, které bude ovládat video DJ. Takže letní problikaná atmosféra přímo u vody, u Máchova jezera. Je to pláž Klůček, na navigaci si pak dejte doxy, ale to si všechno ještě povíme. Teď je důležitý mít vstupenku. Budou na místě, ale pokud se zajistíte předem, je to vždycky lepší, takže QR Ticket, to je předprodejní síť, kde už teďka si můžete pořídit svoji vstupenku, aby na vás zkrátka na Máchově jezeře zbylo místo. Těšíme se moc na jedinou Kiss Party Live letošního léta, která s rádiem Kiss proběhne právě na Máchově jezeře. Century, Daft Punk, taky Orwell Heldens, to je další muzika, kterou vám bude Radio Kiss právě teď hrát.
0: Radio Kiss.
2: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Kiss Active Weekend.
1: Za chvíli bude 11:30, ladíte rádio Kiss a třeba byste si opravdu chtěli zagrilovat. Já už jsem tady trošku grilovačku nakousnul před 11 hodinou dopolední a já jsem zjistil, že v hlavním městě se objevily takzvané grill pointy. Prostě grily, jeden je v hodnotě snad dokonce za 800 tisíc korun. No, je celkem jedno ta cena, důležitý je, že to je. Je prostě místo, a jich víc těch míst po hlavním městě. Jsou tam stoly, je tam zázemí a je tam hlavně grill, který se odemkne, pokud si to zarezervujete a zaplatíte. A to jenom stovku. Za hodinu stovku. Pronájem venkovního elektrického grillu, který se takhle pěkně aktivuje na dálku. Takže vy si zabukujete místo, zaplatíte to nějakým způsobem tu 100 korunu, přijde vám kód, naťukáte ho na grill a už se vám to rozpaluje a za hodinu se to zase deaktivuje. Vy si mezi tím ogrilujete, co bude potřeba a jste pěkně venku v přírodě, v parku. Já si myslím, že když to dáte někam do Google, tak vám to vyjede ta místa, kde se takhle pěkně dá grilovat. Je to třeba i dokonce na Stromovce, ve Stromovce u výstaviště. To je takový jedno místo, takový, jako řekl bych, podle mě asi nejhezčí na grilování, když tak koukám na ten seznam těch míst. No, tak to je jeden tip, grilovačka přímo v hlavním městě na propůjčeném grilu. No a další je varianta vzít celou rodinu na zámek. Nebo na hrad? Na hrad. Terko, povídej.
2: Navštivte 15. ročník soveneckého šperku na hradě Sovinec. Čekají vás ukázky různých technik, šperkařské výroby z kamenů, cínu, mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu, bleší trhy a nebude chybět bohatý doprovodný program.
1: Zdravíme na Sovinecký hrad a já jsem rád, že máme pro každého něco. Každý si v našem vysílání najde tu svoji pozvánku a to své místečko, kde se mu bude líbit. Jestli máte i vy skvělý tip, kam vyrazit během svátečního pondělí, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat a my hrajeme muziku. Tady jsou Savage Garden.

0: Quiz rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kysem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: S vámi je Kiss, bude 11:45 a dáme si muziku podle vás. Víkendový Jukebox. Já už se dívám mezi hlasovky, které dorazily od vás, našich posluchačů, teďka krátce po 11:30 i na státní svátek v pondělí 6. července. Sem tam hrajeme podle vás a ten okamžik přichází na Kisu právě teď. Ahoj!
1: Zdravíme do Kisu, prosíme o zahrání písničky Na cestu do Chorvatska, Sisinkám a do skoků.
2: Veronu!
1: Veronu, na mě nečekej, díky moc, čau!
0: Jak se cestuje do Chorvatska? Já vím, že prázdniny začaly už před víc jak týdnem a... Já jsem měl pocit, že na těch sociálních sítích těch fotek z toho Chorvatska moc není. A teď najednou, jak začal druhý prázdninový týden, tak najednou jsem pojal podezření, že všichni zmizeli do toho Chorvatska. Konec konců s Chorvatskem tak trošku soutěžíme, protože dáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. A dneska jsme se zrovna ptali,

S vámi Radio Kiss, máme bezmála pravé poledne. Tak si představte, že v těchto dnech slaví plavky, slaví bikiny 80. výročí. No to bylo včera toho 5. července, kdy byly oficiálně bikiny představeny, ale suma sumárum je to prostě 80 let. Navrhl je francouzský návrhář Louis Rouillard a představil je právě světu 5.7.1946. A ty plavky speciální pojmenoval po bikini atolu. Vemte si, že nějaký atol v moři se jmenuje bikini a tam se krátce předtím, než byly plavky představeny, tak se uskutečnili na tom bikini atolu jaderné testy. No a oni měli nápad, že právě ten nápad, ten název těch plavek by měl odrážet explozivní dopad těchto plavek na společnost. Což si myslím, že se povedlo, protože tenkrát, když přišli s těmito plavkami, s bikinami, tak všichni kroutili hlavou, co to zase je za módní novinku. No a vidíte, dneska to nosíme pomalu do práce. No, takže tak, takže bikiny. Tak víme, jakým způsobem se došlo k tomu názvu těchto plavek bikiny. Ale co je zajímavý, 1946 to představili. Zajímavý je, že holící strojek vynalezli až 20 let po bikinách. To musela být krása pohledět. Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Je tu pravé poledne, posloucháte Radio Kiss. Na hlavním tahu z Mohelnice do Lipníku na Bečvou dálnice D35 má hlášenou havárku, osobák ve svodidlech. To je na 257. kilometru, tak dávejte pozor. Další problémy jsou na pražském obchvatu. Jedete-li od Ruzině směr k dálnici D1, dávejte pozor na 7. kilometru. Tady máme odstavené osobní vozidlo pro poruchu. A ještě zdravíme na Šumavu do Frimburka, kde se stala dopravní nehoda, osobách s motorkou jsou v sobě. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, tak nám nechte vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky za to!

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: V Čechách dnes oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty až 23 stupňů Celsia. Hezký sváteční den všem kysákům přeje Lucie Sinková.
5: Pondělní pravé poledne, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, přeju hezký den a posílám vám do uší DJ Boba, pecku Everybody.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Lepší než
1: ori... Ježiš, přátelé, teď se nám to úplně splašilo. Pojďme úplně od začátku.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Tak je to správně, slyšíme se ve 12 hodin a 10 minut a já, přátelé, tady od rána oslavuji našeho posluchače, který se dovolal velmi rozespalý, bylo lehce po 7 hodině, vytočil číslo 210-323-323 a Luboš si s námi dnes zahrál hru 7 v 7. Hrací kostka. A co se dělo?
2: Tak to já nevím, jakoli se cítím.
1: Tak příjemných, cokoliv padne. Příjemných by bylo samozřejmě 7000, tedy, že padne 6. Uvidíme.
2: No.
1: Tak seš napnutej?
2: No, jsem.
1: Seš napnutej, tak počkej, hele, beru kostku, jdu to tam šoupnout. Luboši!
2: No.
1: Je to neuvěřitelný, ale je tam 6! To znamená 7000 korun jde do tebe, kámo!
2: Paráda.
1: Tak teď seš podobně už konečně probuzený.
2: No sám.
1: Jsme rádi, že právě takhle jsme z postele vytáhli dneska Luboše, že bude slavit. Možná vezme i kámoše na pivo, jak říkal. V každém případě dalších 7000 připravených pro zítřejší ráno. Otázkou je, jestli těch 7000 skutečně rozdáme, anebo jestli se budeme držet u nějaké nižší sumy. Každopádně hrací kostka zítra rozhodne, kolik peněz do vás, jak se říká, přiteče. Teď další muzika, přejeme skvělé dopoledne. Pro někoho už odpoledne, máme lehce po 12.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Krásné pondělní odpoledne, máme pár minutek před půl jednou a pokud stále ještě přemýšlíte, kam vyrazit, kam si udělat výlet, tak máme tady ještě pár tipů, přece jenom prázdniny pokračují dál a dál, ale prodloužený víkend ten dneska končí. Tak jestli byste chtěli ještě něco zažít, my jsme tady od toho, abychom vám poradili. Je tu Terka a Terka momentálně ví o tom, co se děje na hradě Helštín.
2: Máme pro vás tip na výlet na dnešní den. Vyražte s rodinou na helštínskou pouť. Užijte si na hradě Helštín program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm.
1: A to není všechno. Vy se můžete také vydat právě dnes do Krkonoš, Janské lázně. Tam je rozhledna, stezka v korunami stromů. A tam dneska mají dravce, dravé ptáky a oni dokonce vypustí na tu stezku a proletí se tam a uvidíte třeba víra nebo sojku nebo další takovýhle dravý ptáky, jak se chovají ve volné přírodě. Takže dneska Krkonoše, Janské lázně, to může být klidně váš výletový cíl. Jestli máte taky nápad, kde strávit nejenom dnešní odpoledne, ale třeba další část prázdnin, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss. Rádi vás uslyšíme v našem éteru. Tady je Kiss, hrajeme Makebu a máme tam nachystaný i East 17.

0: Na rádiu Kiss aspirant na letošní letní hit byl Markor na pecka Ragagabam a my se teďka vrátíme zpátky do 90. respektive přelom 90. a milénia a dáme si písničku, kterou budete velice dobře znát.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Je ovšem otázka, pod jakým názvem budete znát tu písničku, protože ona ta původní melodie z 50. let se dočkala snad 300 různých remixů, verzí, předělávek. Zkrátka legendární popcorn, což je melodie, která vznikla opravdu ještě snad jako ve starověku. A různí interpreté ji předělávali, někdo to i naspíval. Myslím, že Jirka Korn dokonce zpíval, ten tomu dal český text. A vznikly další a další předělávky. Já jsem vybral tu, která se jmenuje Fly a do které se bude i zpívat. Každopádně jsou to Red Star, kteří nás svojí hitovkou pobaví teď pár minutek po půl jedné. Tak jestli máte rádi tady ty legendární hity Rádia Kiss, teďka zasilte rádio, protože teď přichází váš čas.
1: Rádio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a je tady už Honza Průcha. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak si představ, že Madonna má za sebou první víkend s novou deskou.
1: Ano.
0: Confessions 2 vyšlo v pátek a první recenze a ohlasy jsou pozitivní. Dokonce jakýsi hudební magazín označil tento nový materiál Madony za suverénně nejlepší, co Madonna za posledních 20 let vyprodukovala.
1: No ono je pravda, že se jí moc jako nedařilo, že jo? Ona se pořád snažila a...
0: Dělala strašné věci teda.
1: A nejen, že dělala strašné věci hudebně, ale dělala strašné věci i jako normálně, aby se nějak zviditelnila.
0: Chtěla prostě, no. Přesně, zviditelnit, zavděčit, tak teďka možná někdo promluvil do duše a řekl jí, babi, jestli jsi na starý kolena, ještě jako něco dokázat, tak by se měla trošku jako usměrnit a vrátit se k tomu, co se ti podařilo naposledy nejlíp, a to byla ta deska Confessions v roce 2005, na kterou ona teď po 20 letech navazuje.
1: Ano, no ještě vlastně potom byla Music, ne? Nebo to bylo předtím?
0: No, dávno předtím.
1: A jo?
0: Dávno
1: předtím. Tak se mi to plete.
0: Že pak začala vydávat ty nesmysly právě.
1: Mm-hmm.
0: Takže Madonna, já si to jdu pustit, protože mě se to moc líbí, takže já už dávám asi třetí poslech teďka a baví mě čím dál tím víc ta deska.
1: Já to taky zkusím v autě, až pojedu domů.
0: Já myslím, že i na diskotéce možná. Co?
1: Uvidíme.
0: Uvidíme, jestli tím zaujmeme.
1: Jako budeme?
0: Mladší nebo zůstaneme u té starší generace
1: těch,
0: s Madonou.
1: U těch mladších asi budeme muset vysvětlovat, kdo je to Madonna.
0: To je pravda. A právě proto se teďka Madonna spojila se Sabrinou Carpenter, což je vlastně interpretka pro to mladší publikum.
1: Jasně.
0: Asi zřejmě, aby se dostala i k němu.
1: No.
0: Takže tak.
1: Tak jak to dopadne, to se rozvíme.
0: Honza celé odpoledne s vámi na Kisu, užijte si to.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to bude vypadat dnes na silnicích, kdo ví, uvidíme, budeme se tam pravidelně koukat stejně jako teď, takže pojďme na D1 ve směru z Ostravy na Brno. Tam je silný déšť, bacha na aquaplaning, ten se vymstil řidiči na 332. kilometru, je tam po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Další nehoda D1, stejný směr z Ostravy na Brno, 228. kilometr, tam je zase nehoda v levém pruhu. D10 ve směru z Prahy na Boleslav, silničáři makají na 8. kilometru a lehce se před tímto omezením zdržíte do 15 minut a ještě jedna nehoda je také na D8 mezi 6. a 5. kilometrem ve směru na Prahu, takže i tam počítejte s lehčím zdržením maximálně do 10 minut. Šťastnou cestu! And the base keeps

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K ránu se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
4: 13 hodin, 3 minutky, k tomu máme pondělí, ale svátek, takže nemakáme a k tomu si zahrajeme Busted Ear 3000.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Předělaný snap, Paul Keen, Aquagen, Eternity. Kysáci, dneska 6. července a narozeniny slaví třeba Jirka Macháček, má 60, a nebo taky Rocky Balboa, tedy Sylvester Stallone, ten slaví 80. Přejeme všechno nej a slavíte jistě i mnozí z vás, takže taky všechno nejlepší. No a za chvilečku na Kysu, další aktiv víkend.

0: KISS Active Weekend.
1: Kysáci, máte rádi závodní svět Formule 1, no tak to byste měli vyrazit do Karlových Varů, nejenže je tam mezinárodní filmový festival, ale u hotelu Thermal taky tým McLarenu, kde můžete na vlastní oči vidět monopost, můžete tam taky vyzkoušet různé aktivity, včetně třeba zkušební jízdy, ne sice v tom monopostu, ale na nějakém simulátoru a další vychytávky, takže pro milovníky F1ček naprosto skvělý tip, myslím si, a skvělý tip tady pro nás má pro dnešek taky Terka.
2: Navštivte 15. ročník soveneckého šperku na hradě Sovinec. Čekají vás ukázky různých technik šperkařské výroby z kamenů, cínu, mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu, bleší trhy a nebude chybět bohatý doprovodný program.
1: Kysáci, užívejte si poslední den prodlouženého víkendu, a to do syta na 100%, a samozřejmě si taky za pár minutek třeba zavolejte do jukeboxu na Kissu. Do té doby jedna z 90. Marky Mark.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Anet, ahoj, hezký pondělí.
2: Ahoj, ahoj, i tobě.
1: Anet, měla jsi taky, když počítám i dnešek, 3 dny volna?
2: Já mám už 3 roky volna.
1: Už 3 roky volna.
2: No, tak. Jo, jsem na mateřské, ale jako tak mateřská no, dovolená, ale...
1: To moc volno není, ale to, zase, no. Víš co, to, jako, to se nebere. Jako, ono se to tak jenom jmenuje dovolená, ale nemá to s tím společný. Ano. Nevím, kdo to vymyslel, že se to jmenuje.
2: Jeden z mála chlapů, který to umí uznat. Děkuji.
1: No, tak protože mám taky malý děti a obdivuju partnerku, že to s nima psychicky hlavně vydrží. Jako,
2: no,
1: kolikrát. Celý den. Tak Anet, co zahrajem, komu to pošlem?
2: Chtěla bych zahrát Moravu, bylo by to pro všechny, co poslouchají Radio Kiss, pro tebe.
1: Děkuju.
2: A pro moji ségru Nikolu a neteř Elizabetku a chtěla bych Nikole vzkázat, že není nikdy tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
1: Nevím, co se stalo, ale potvrzuji tvoje slova, takže posíláme Moravu a hned přeju krásný zbytek prodlouženého víkendu. Ahoj.
2: Tobě taky děkuju, ahoj.

jistě spoustu nás tam bude na tom pódiu. K tomu ale samozřejmě patří taky dobrý pití, takže stánků tam bude dost, včetně grilu a alko, nealko, takže tohle to všechno vám nabízí Kiss Party 18. července a Kissáci já doporučuju, protože Máchovo jezero je celkově krásné místo. Pokud se na Kiss Party tedy chystáte, tak třeba si udělat celý krásný víkend na Máchově jezeře. Teďka si někde zarezervujte chatku, tam v nějakém kempu poblíž, nejlépe co nejblíže pláži Klůček, a spojte to takhle hezky s takovým kratším prosluněným letním víkendem. Já jsem se koukal na dlouhodobou předpověď, ono, co si budeme povídat, těm dlouhodobým předpovědím netřeba moc věřit, ale i tak předpovídá, že by mělo být kolem nějakých 26-27 stupňů ve stínu, což je krása, a sluníčko, občas nějaký mráček, ze kterého by ale nemělo 18. července zapršet. Tak musím zaklepat, aby to vydrželo, tady ta předpověď, a třeba se i maličko zlepšila. Pojďme za další muzikou, Kysáci. Je tady kousek, který hrajeme vždycky moc rádi, protože to je taky nesmrtelná věc. Robert Miles a Children.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci stále jsou komplikace na D1 ve směru z Ostravy na Brno. Tam je na 332. kilometru auto po nehodě v odstavném pruhu, stejně tak na 228. takže raději nohu z plynu. D8 ve směru z Prahy na Ústí, 44. kilometr auto s defektem v odstavném pruhu, takže i tam buďte opatrní. Kdybyste měli jakýkoliv další důležitý info i z vašich cest a návratů z prodlouženého víkendu, dejte nám přes mobilní apku Rádia KISS vědět. Šťastnou cestu!
0: Rádio KISS. Filmové tipy.
2: Sláva, Slávinka! Silo, jeden z nejzásadnějších sci-fi seriálu platformy Apple TV, má konečně třetí pokračování. Ta druhá série skončila divoce. Juliet se vrátila z podzemního Sila 17 zpět do domovský 18, aby svý lidi varovala před tím toxickým světem venku. Šéf si ji vzal takhle stranou, jo, a nedop... Prásk, všechno bouchlo a oni skončili v plamenech. No a my v nejistotě, co teda bude dál. Ale teď už je jasno. Venku je nový Silo 3 a my se konečně teda dozvíme, co tam bouchlo a kdo a proč podzemní bunkry pro 10 000 lidí před stovkami let vybudoval. A jestli je teda vůbec nějaká možnost, že na Zemi ještě bude někdy skutečný život. Pro KISS, Katka Čepelíková.
0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem KISS shopu.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.

0: Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K ránu se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Za pár vteřin 14. hodinka, jsme rádi, že dál ladíte Radio Kiss, no a za odměnu další 90. Max Getaway.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Tohle byly Nitty Nasty Girl na rádiu Kiss. Kisáci, krásné odpoledne vám přeje Honza Průchá. Nejenže dnes, 6. července, máme den upálení mistra Jana Husa, ale taky je, kisáci, světový den polibku. Tak na to myslete. Teď už Coldplay.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, dneska ještě je pořád ideální takový počasí na to někam vyrazit, protože se nebudete úplně potit. Je tam tak jako příjemně a vyrazit s dětma byste mohli a stihnete ještě třeba do zoo. Doporučuji třeba takovou zoo Hluboká u Českých Budějovic, tam je to opravdu krásný. Není to extra velký, že se neucouráte a opravdu zvířat tam vidíte spousty. No a nebo byste mohli vyrazit na Helvštín, podrobnosti už nám řekne Terka.
2: Máme pro vás tip na výlet na dnešní den. Vyražte s rodinou na helvštínskou pouť. Užijte si na hradě Helvštín program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm.
1: Ať už razíte kamkoliv, tak ať je u toho Radio Kiss a vám všem přejeme krásný pondělí.
0: Kiss Active Weekend.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Legendy Rádia Kiss.
1: Kdybych vám řekl legendární party skupina České republiky, tak byste jistě hned na první dobrou vystřelili kapelu Verona. Ano, je to tak, právě Veronu teď máme připravenou a jejich hitovku Nejsi sám, která je pořád aktuální a pořád se hraje a pořád se na ní skáče a kysáci stále jí Verona samozřejmě používá moc ráda i na svých vystoupení, kterých má opravdu mnoho. Když se podívám na jejich kalendář, tak třeba příští víkend je můžete vidět v Hluboké nad Vltavou v pátek 10. a 11. ve Friedlandu v Čechách na Oldies Party. Takže tolik k Veroně, jinak všechny podrobnosti o Veroně a i jejich data a termíny, kam za vámi jezdí, najdete na jejich stránkách veronamusic.cz. A když už teda se bavíme o Veroně, tak kysáci taky sledují Petra Fidera na Facebooku, na Instagramu a on tam nedávno dával příspěvek o tom, že se odstnul po nějaké době na stejném místě, na kterém ho napadla hitovka Na mě nečekej a psal, že muza přiletěla opět znovu. Takže se možná můžeme těšit zase na nějakou letní pecku od Verony, ale to třeba jenom jako tak nějak tipuju a to jsou zatím jenom spekulace. Uvidíme, s čím novým Verona přijde, teďka si dáme jednu jejich klasiku, Nejsi sám.

0: suška, sluneční brejle, skleničky na víno, na pivko, na šťávu, no prostě cokoliv si do toho můžete nalejt. Samozřejmě taky hrníček na ranní kávu třeba nebo ranní čaj. Různý trička, mikiny, jak už jsem zmiňoval. A mezi tím vším, co všechno tady nebudu jmenovat, protože to bychom tady byli dlouho, máme ale taky novinku, a to KISS dětské body, červené s logem Rádia KISS pro vaše mimčo, pokud tedy očekáváte nebo někdo z vašich známých, anebo doma zrovna mimčo máte, tak si myslím, že to je úplně ideální volba, takhle ho pasovat rovnou na malinkýho kysáka. Tak my jedeme dál, kysáci, dáme si tam naši oblíbenou muziku, je tady Korona a Rhythm of the Night.
1: To nejlepší od 90. let. KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezký sváteční den přejeme všem na silnice. D1 ve směru na Prahu, 197. kilometr, je tam nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh a kratší zdržení. Zdržíte se také na D10 ve směru z Prahy na Boleslav. Na 8. kilometru jsou silničáři, od 6. narazíte na kolonu a zdržení kolem 15 minut. A silný provoz je teďka také na trojce, tedy na trase z Tábora na Prahu. Zpomalíte u Miličína a taky u Benešova. Celkově se cesta protáhne asi tak o 20 minut. Šťastnou cestu!

0: Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. Ráno se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro Kiss Lucie Sinková.
2: 3 hodiny odpoledne, krásný pondělí vám přeje Honza Průcha. Na Kissu si dáme další skvělou muziku Robin Schulz a taky Sigala.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

Mám tady, kysáci, jeden takový podezřelej příběh, krátkej příběh z Ohája, protože v tamní nemocnici se stala taková věc, respektive bylo to přesněji řečeno v porodnici, jo. Tak tam otěhotnělo v krátkém časovém úseku zhruba třeba nějakých 3 měsíců celkem 17 zdravotních sester. A oni tvrdí, že samozřejmě jako to nějak neplánovali, ale hol to tak vyšlo, že zrovna se svým partnerem jako se rozhodli se pokusit mít mimčo a vyšlo to. Takže během 3 měsíců na jednom oddělení v ohájské nemocnici otěhotnělo 17 zdravotních sester. Já si tak říkám, jestli náhodou třeba nepřišel novej doktor v tom období, že by to měl všechno na svědomí. No to se asi možná ukáže, až se to všechno narodí, jestli to bude mít stejnou podobu. Teďka si dáme Skutry, Ramp a za chvilku další aktiv víkend. V této hodince taky Jukebox, tak popřemýšlejte, co si necháte zahrát.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ještě máme pár hodin na to, aby jsme si užili ten prodloužený víkend, ten sváteční den, to dnešní pondělí. A kysáci, možná si to užíváte už někde v pohodlí gauče, někde před telkou nebo na zahrádce, na nějaký houpačce s rodinkou někde vedle blbnou děti. Ale chtěli byste možná ještě někam vyrazit, takže opět je tady Terka, aby nám dala tip.
2: Skřítkové se stěhují na Nový Hrad. Zajděte objevit výstavu v Jímlíně, která probudí fantazii malých i velkých dobrodruhů. Čeká na vás více než 200 veselých postaviček, tajemná zákoutí, strážci pokladů i známí kamarádi z večerníčku.
1: No a stále samozřejmě, pokud někde jste na nějakém výletě, platí, že nám můžete poslat pozdrav z tohoto výletu přes mobilní apku Rádia Kiss.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Ano, a dáme si další víkendový jukebox s Láďou. Ahoj, Láďo.
3: Ahoj, Honzo, zdravím tě, čau.
2: Tak jsme si tak trošku postěžovali, že na to, že minulý víkend jsme se grilovali zaživa, tak tento víkend je taková trošku kosa až dneska.
3: Ano, ano.
2: A jak ty se zahřejváš, nebo jak trávíš tenhle den?
3: Že jsme doma, tak jako piju pivečko v pohodě, v klidu.
2: Jasně.
3: No, takový, užíváme svátky, no.
2: Jasně. A zítra už zase do práce, viď?
3: Ano, ano, přesně tak. Jo, to je tu písničku, bych jsem chtěl věnovat hlavně trancovým lidem, co poslouchají trance hlavně, no.
2: Tak už si naznačil, cože to bude, bude to trancový bůh Armin van Buuren a Saša Set Me Free.
3: Ano.
2: Ještě někoho budem pozdravovat?
3: Jo, tebe hlavně.
2: Děkuju.
3: Tohle tu písničku bych chtěl hlavně přát Michalovi Kavalčíkovi a Basicovi, oni ví.
2: Ano.
3: Asi. Ano, a všem trancovým, co poslouchají trance hlavně. A
2: dobrá.
3: A tu muziku. Tak jo.
2: Tak děkuju. I tobě a hezký pondělí, čau.
3: Ahoj.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Kysáci, celý tento týden, tedy od pondělí do pátku, jedeme soutěž o tankovací kartu

Klidně teď hned, jestli máte čas, na web klik.cz/Chorvatsko. Pokud byste si nezapamatovali tu stránku, tak proklik je i na našem webu KIS.cz, včetně kompletních pravidel této soutěže s webem klik.cz. Takže kysáci, přeju vám hodně štěstí a už zítra mezi 9. a 10. v ranním KISu zkuste svoje štěstí. A třeba to dopadne 5000 korun na naftu nebo na benzín, to není málo.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, D1 ve směru z Brna na Ostravu, 366. kilometr, je tam nehoda, ale projedete kolem ní bez zdržení, prozatím aspoň tedy. Dále pak silný provoz na trojce z Tábora na Prahu, zpomalíte u Miličína, taky u Benešova, celkově se cesta protáhne o nějakých 25 minut a pozor také na D8 ve směru z Ústí na Prahu. V omezení na 32. kilometru komplikace, je tam porouchaný auto a projíždí se pomaleji. Šťastnou cestu!

0: Kuba.
1: Lenka.
2: Alex.
3: Katka.
4: A Lukáš.
5: Radio Kiss vysílá non-stop.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
8: Radio Kiss počasí.
9: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K ránu se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
10: Byly 4 odpoledne, pondělí 6. července, stále svátek, kysáci, tak si ho užívejte, teď Alice DJ a taky Lady Gaga.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Právě jsme dokouzlili s Lady Gaga jich Abracadabra, no a kysáci, já jsem taky něco vykouzlil. Vykouzlil jsem pro vás ještě poslední rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Vstupenka je pro 2 dospělí a 3 děti do 15 let, takže v této hodince ji někomu z vás věnuju. Vaším úkolem bude opět dovolat se jako první na 210 323 323, jakmile uslyšíte výherní song, a pro tuto hodinku je výherním songem tohle. Takže jakmile uslyšíte kysáci Pedra, rychle volejte. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
1: Poslední Active Weekend tohoto prodlouženého víkendu, tak jak trávíte ten volný čas? Například Jitka, ta šla na borůvky.
2: Ahoj, tak jsem si byla nazbírat trošku borůvek. Čau, Jitka.
1: Takovej rychlej pozdrav, ale Jitka ještě poslala fotku, tu vám tady můžu jenom popsat, opravdu plná sklenice borůvek, takže bude minimálně jeden vynikající borůvkovej koláč. Pokud byste ale chtěli někam ještě vyrazit a máte rádi třeba světýlka a navíc máte rádi noční oblohu a rádi se koukáte třeba do vesmíru a říkáte si, co tam tak může být, no tak Terka, ta má skvělej tip.
3: Zveme vás na Festival Planet v Brně, který začíná právě dnes. V parku na Kraví hoře si můžete užívat léto s nafouknutými 10-metrovými modely vesmírných těles, projekcemi v sále Digitaria i letní kino ve společnosti těch nejlepších sci-fi filmů.
1: No a někdo z vás třeba dnes taky slaví narozeniny jako kysačka Sandra, takže přejeme všechno nejlepší.
0: Kiss Active Weekend.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Německý duo, který jsme znali nebo známe všichni a pařili jsme na ně všichni právě kolem toho roku 2000. Je to partička, která se řadí k miléniu, k hudbě nového tisíciletí a největší hitovka. Jo, o tom by se dalo polemizovat. Oni jich udělali dost, třeba Moonlight Shadow, to je samozřejmě předělávka, taky The End, God is a Girl, Seven Years and 50 Days, Runaway, On the Radio a tak dále, samozřejmě mluvím o partičce Groove Coverage. Vybral jsem pro vás teďka God is a Girl jakožto vzpomínku na Groove Coverage, kteří mimochodem ale stále fungují a stále objíždějí akce právě pro lidi a milovníky hudby nového milénia. Tak pojďme na to, God is a Girl.

0: Kysáci, dozněl nám Pedro a to byl jak jinak než song, který jakmile uslyšíte, měli jste volat a jako první to zvládnul Marek. Máro, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Takže Máro, máš nějakou vytipovanou jeskyni, do které by si s rodinkou vyrazil? Ptám se proto, protože získáváš rodinnou vstupenku, dva dospělí a tři děti do 15 let. Jak to je u tebe teda?
1: Hele, ještě ne, teprve se budeme s jinou koukat.
0: Uh-huh. A tam mají. V jaký části republiky teda seš?
1: Ze Šumperka, z Olomouckého kraje.
0: Olomoucký kraj, tam je těch jeskyní docela jako

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáce, čerstvá dopravní nehoda D2, 42,5 km ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, s tím je potřeba počítat. Počítejte také se silným provozem na hlavních tazích, například 35 z Liberce na Prahu, tak tam je zdržení u Hodkovic, zdržení kolem 15 až 20 minut. A klasicky je taky hustý provoz na trojce mezi Táborem a Prahou. Vlastně už od konce D3 se dostanete do pomalu jedoucí kolony. Celkový zdržení až k D1 je kolem půl hodiny. Šťastnou cestu!

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jíst. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
6: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K ránu se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro KISS Lucie Sinková.
7: Backstreet Boys připraveni, tady ta fenomenální chlapecká skupina 90. Odstartuje další hodinku. Krásný poslech přeje Honza.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

Rexa a Faithless New Religion na Kisáci. Nevím, jestli sledujete mistrovství světa ve fotbale. Včera pro mě překvapení, ale myslím si, že naprosto zaslouženě vyřadili Norové Brazílii, která je vlastně historicky nejúspěšnějším týmem mistrovství světa. Neymar ohlásil konec reprezentační kariéry. Vinicius Junior se pořád smál a sice jako fakt tam dělal pěkný kličky, ale k ničemu to nevedlo. No. Holt Erik Haaland je všechny smáznul. V čele ještě s tím norským brankářem. To byl krásný zápas. No a pak Anglie porazila taky Mexiko. Dneska mistrovství světa pokračuje, a to USA-Belgie, to je hodně kontroverzní zápas, protože tam se něco jako stalo, že vlastně tam nějak zrušili trest za červenou kartu, kdy měl nejlepší útočník Ameriky dneska stát a nesměl hrát, ale nakonec může, protože Donald se o to trošičku postaral. A taky hraje Argentina s Egyptem, což bude taky, si myslím, třaskavý zápas. No, už jde do tujího, takže Kysáci, pokud sledujete, tak si opět nařiďte budíka, protože všechno se to odehrává pozdě večer nebo v noci. My pokračujeme na Rádiu Kiss, Saš, Armin van Buren a taky Global DJs. No a v této hodince dva juboxy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Další Jukebox prodlouženého víkendu má na svědomí Jirka. Jirko, zdravím tě a čau.
2: Čau, čau.
1: Tak Jirko, co zrovna teď vyrábíš? Protože jsme se bavili, že jsi takovej jako kutil, takový zlatý český ručičky, jak se říká, a dokážeš vyrobit skoro všechno. Co teď zrovna tvoříš?
2: No teď zrovna dělám vnoučatům skluzavku.
1: Skluzavku, No tak potom bude zátěžový test, skluzeš se po ní nejdřív ty, viď, asi?
2: Aby no to ne, to beru plo.
1: To beru plo, myslíš, jo? Dobře, dobře. No. Tak jo, no tak ať to jde pěkně od ruky, co k tomu zahrajeme a komu pošlem?
2: Tak bude to erotik, bude to pro moji manželku, kterou mám moc rád,
1: ano.
2: Vážím si pro našich pět dětí a dvě vnoučata.
1: Teda,
2: a pro vaše rádio.
1: Tak myslím si, že ta skluzavka, až ji dokončíš, bude mít pořádnej záhul při tolika dětech, člověče.
2: Já si myslím.
1: Tak posíláme erotik a všechny tam pozdravuj, měj se, ahoj.
2: Díky moc, čau, čau.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: července u Máchova jezera.
1: Kiss Party Live na Máchově jezeře, blíží se to, blíží 18. července, pláž Kluček, Radio Kiss a spousty z vás kysáků, my budeme moc rádi, když dorazíte a když dorazíte, tak za odměnu vám prostě uděláme neskutečnou atmosféru. Jsme na to připraveni a opravdu se na to připravujeme téměř každý den, mluvíme o tom na svých sociálních skupinách společně s kolegama, co tam všechno budeme předvádět, protože je to krásný prostředí a vždycky nás to neskutečně nakopne, když blíží právě Máchovo jezero a Kiss Party na tomhle místě. Jinak předprodej, tak ten stále funguje, můžete tam zakupovat vstupenky o trošičku levnější, nežli potom můžete koupit na místě. Předprodej najdete přes náš web kiss.cz. 18. července se vidíme na Máchově jezeře, kysáci.
0: Radio Kiss.

0: Jukebox. Při následujícím Jukeboxu trošičku zrychlíme a myslím si, že to vůbec nebude na škodu. Vybírá Evča.
1: Ahoj, zdravíme z Počtejna, Evča, Sára a Kámo. Prosím, zahraj nám tam písničku od Italo Brothers Galliano. Pro všechny, co poslouchají, co ještě relaxují. A ať mají hezký zbytek víkendu. Díky moc, ahoj.
0: Evčo, už to tam šoupeme, je tady Aaron Čupa a Italo Brothers Galliano.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, ještě jednou se dnes podíváme na silnice. Při konci prodlouženého víkendu je jasný, že provoz je silnější, takže klasika na dálnicích, tam počítejte s kratším zdržením, pokud přijíždíte k Praze, a to platí i o silnici 3, která vede z Tábora k D1, tak tam už v podstatě na konci D3 dojedete do pomalu jedoucí kolony a zdržení až k D1 kolem 40 minut. Přejeme pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: V noci bude převážně zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K ránu se místy vyjasní. Přes den oblačno až polojasno a během odpoledne a večera začne přibývat oblačnost a místy i déšť. Zítřejší nejvyšší teploty 21 až 30 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Je tady 18. hodina, stále KIS ve vašich uších, takže KISáci vám všem přejeme i nadále krásný pondělí.
6: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. Master Blast.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, připomínám, že opět zítra v 7 hodin ráno můžete vyhrát prašule na Rádiu Kiss. V ranním Kissu totiž pokračuje soutěž 7-7 po celý rok 2026, každý všední ráno, a stejně tak tomu bude zítra, pozítří, popozítří a taky dokonce i v pátek. Takže zkuste štěstí, zavolejte na 210-323-323 po výzvě, kterou dá zítra Marty Hovorka, protože naši klasičtí raňáci mají dovču, takže Marty Hovorka za ně zaskakuje a rád vám předá nějakou pěknou sumičku. Záleží na tom, kolik za vás hodí hrací kostkou. Takže to zkuste a hodně štěstí, kysáci.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Posloucháte Radio Kiss, další Jukebox před náma a dáme si dámskou jízdu. Nejdříve Eliška s Nicole.
2: Čau kysáci.
3: Teďkon začínáme dělat dřevo.
4: A já Eliška jsem včera měla narozeniny. Takže písničku necháme na vás.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme a jdeme vás poslouchat. Tak ahoj.
2: Ahoj.
1: Eliško, dodatečně všechno nej i od nás z Kisu a další kysačky jsou tady.
5: Dobrý den, já bych zdraví vás Lukča a Sovča a my bychom chtěli nechat zahrát
6: Last Friday Night od Katy Perry. Děkujeme.
5: Naschledanou.
1: Tak je tady Katy Perry, kysáci.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: A když kysáci před nějakým 20 minutama byl jukebox dámskou jízdou, tak proč bychom si teďka nemohli dát jednu pánskou jízdu? Nejdříve Michal.
3: Ahoj kysáci, pošlete nám tam nějakou skvělou pecku, protože s kamarádem hubneme do plavek. Děkujeme, Krištof a Michal.
2: Tak to jsem možná ještě od chlapů neslyšel, že hubnou do plavek. Každopádně vybírá Jarda.
4: Ahoj, prosím tě, mohl bys mi tam něco zahrát od Imagine Dragons pro moji lásku Radušku ze Vzkazem, že ji moc miluju. Dík, Jarda z Nového Čína.
2: Takže jsou tu Imagine Dragons a jejich Thunder.

Prodloužený víkend u konce, kysáci, nedá se nic dělat. Za chviličku je tady 19. hodinka, to znamená čas, že se s vámi za chviličku rozloučím, ale samozřejmě, že Radio Kiss vám bude servírovat další muziku, kterou máte rádi, takže dál poslouchejte. No a jestli chcete zase nějaký třeba písničky na přání, chcete si něco pěkného nechat zahrát, někomu to věnovat, tak hned po půlnoci se tady za mikrofonem objeví Luky Bláha s nočními jukeboxy, s ním můžete pokecat a rád vám zahraje tu vaši oblíbenou. Takže pro tuto chvíli se loučí Honza Průcha, budu se těšit zase příští víkend, sobotu i neděli mezi 13. a 19. Čau, čau.

Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu. To nejlepší od 90. let. Kis. Radio Kis. Be happy.

0: rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kysem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: tipy.
1: Je tu červenec, měsíc, který naplní poloprázdné kasy kin a prodlouží předplatná streamovacích služeb. Tyhle filmy vás v létě rozhodně budou bavit. Spider-Man z Brusu nový den. Další Spider-film s Tomem Hollandem a Zendayou vás překvapí mimo jiné novými kaskaderskými kousky, za nimiž stojí tým Jackieho Chana. Hodně žlutý, hodně legrace a magnetu na katastrofy slibujou noví Mimoni a Monstra. Na Disney Plus dorazí třetí Enola Holmes. Je chytrá, nezávislá a dělá si věci po svým. Řeší záhady a občas přichytračí i svýho slavného bráchu Sherlocka. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

Rádio Kiss. Hrajeme největší letní hity.

0: Máme minutu po půlnoci, nejvyšší čas rozjet vaše dnešní noční přání a Lukáš vám přeje krásné už úterý.
1: To nejlepší, to nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Jukeboxu jsme právě teď odstartovali úterní noční jukeboxy, první v tomto týdnu, protože včera byl svátek. Věřím, že jste si ho řádně užili i bez toho, abychom vám hráli podle vaší noty, že jste zkrátka odpočívali v noci. No a teď se můžeme znova vrhnout do pracovního kolotoče a vylepšit si ho můžete dvěma způsoby, tak jako obvykle, ale třeba nás posloucháte úplně poprvé, tak vězte, že je buď třeba mít ve svém mobilním zařízení aplikaci a přes ní pak nahrát apku, ano, tedy hlasovku lépe řečeno. No a číslo 210 323 323, to je vám taky k dispozici, ovšem v tuto chvíli ne, jelikož na druhé straně už mám Davida. Ahoj Davide.
1: Dobrý den.
0: Ahoj, kde pak nás ladíš?
1: V Děčíně.
0: A máš prázdniny zrovna?
1: Ano.
0: Jo, jak ji užíváš?
1: Dobrý.
0: Jo, to jsem rád. Ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco z českého repu, tak jsem tady vybral Kalina. Pošlem ho někomu speciálně?
1: Ondrovi Šmecarovi.
0: Dobře. A ten je tam s tebou teďka, jo?
1: Ne.
0: Ne?
1: Je můj kámoš.
0: Jo, a poslouchá, myslíš?
1: Jo, teď určitě poslouchá.
0: Skvělý, tak jo. Tak ho moc zdravíme. Kluci, užívejte léto. Mějte se nádherně a zase někdy.
1: Děkujeme. Tak pro Ondru Šmecara.
0: Jasně. Ahoj, posíláme Kalina.
1: Ahoj.
0: Hezkou noc.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: No a zatím to vypadá v úterních nočních jukeboxech na Kissu na převahu těch nejmladších z nás. Opět se ozval David, ale tohle by měl být podle hlasu jiný David. Řekl bych ještě o něco mladší. A je zajímavé, že má hodně rád devadesátky.
2: Čau, Luky, tady David. Prosím tě, zahraj mi tam písničku What E-Type Here I Go. Bude to pro ty lidi, co mají rádi tuto písničku, a hlavně tobě do studia. Díky, čau.
1: Tak já moc děkuju a úplně všem na druhé straně přeju hlavně pohodovou noc z pondělí na úterý.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rád.

krátce před půl jednou jedeme úterní noční juboxy s datem 7. července, tak pevně věřím, že vám ty dvě sedmičky v datu přinesou štěstí, ale ne vždycky samozřejmě jsou věci a příjemné zprávy, které se k člověku dostanou. Já jsem se tady koukal na sociální sítě, co je nového, no a vyskočilo na mě, že Lauren Bennett, členka dívčí skupiny GRL, účinkující v celosvětovém hitu Party Rock Anthem skupiny LMFAO, zemřela včera ve věku 37 let. Příčina úmrtí nebyla upřesněná, ale pochopitelně čestý památce. No a tenhle ten obrovský party hit, bez kterého si nemůžeme představit v podstatě žádný správný mejdan, tak ten s námi bude zůstávat nadále. Tak tam někam nahoru pozdrav pro Lauren Bennett, americkou zpěvačku. No a dál, to bude na vás. 210 323 323 anebo apka. Ať máte skvělou noc.

0: Čuboxu, posloucháte noční Čuboxy na KISu, a to 7. července. Dvě sedmičky, už jsem o tom hovořil, ale důležitější číslo je 210-323-323 a na něm já právě teď vítám Ondru, ahoj. Ondro, slyšíme se? Haló, haló.
1: Pardon,
0: Ondro, v pořádku, nic se neděje.
1: Ahoj Luky,
0: už si v éteru. Nádhera, my tebe taky. Jak se máš takhle při úterku už?
1: Mám se dobře, jsou prázdniny, taky si užívám, hraju, tím pádem jsem zůru takhle pozdě, že jo.
0: Rozumím, rozumím. Prostě kvalitní pařmen, ten se pozná, to je jasný.
1: No jo, ale samozřejmě taky kvalitní cyklista, to se musí vynechat.
0: A,
1: teď
0: tak
1: jsem
0: to.
1: Jsem hodně začal jezdit na kole, protože jsem přestal dělat kroužek, tak nechci sedět doma.
0: Rozumím, rozumím. Sleduješ i Tour de France, když jsme u toho?
1: Hele, koukal jsem, jenom si, jakože včera v pondělí se jela třetí etapa, nebo čtvrtá,
0: no, třetí.
1: Koukal jsem na to, no, a vím, že ten Pogačar to nějak tam, jakože není první, ale že je jako hned za zádama, no.
0: Což by bylo samozřejmě překvapení, kdyby nevyhrál Pogačar, to, co si budeme povídat, co si budeme povídat.
1: No což tak jo, tak, no,
0: povídej, to mi radši řekni, co si necháme zahrát a komu to pošleme.
1: Necháme si zahrát Mariu od Bruna Marze a posílám to všem zamilovaným samozřejmě.
0: Ano.
1: Tobě, do studia, všem kysákům, ale hlavně čistě mojí kamarádce, podotýkám kamarádce, Verče na Kladno.
0: Dobře, dobře. Jo, není v tom nějaký záměr.
1: Ne, je to čistě kamarádka. Ozvala se mi po dlouhý době a toho si strašně moc vážím.
0: Jasný, no tak jo, tak jí pochopitelně letí Bruno Mars. Ondro, měj se nádherně a užívej léto, jak jenom to jde.
1: Ty taky, ahoj.
0: Děkuju, ahoj. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Martin Solveig, Dragonet, Hello, takový klasický tenisový hit sportovní. Jestli jste viděli ten videoklip, tak to byla velká vzpomínka. Hello vám všem, kteří ladíte Kiss i v úterý 7. července. No a pojďme se podívat zase na chvilku do mobilní aplikace, protože tam se ozval Petr.
2: Čágo, Lukino, kamaráde, tady se hlásí Peťa z Tyrolska, mám dovolenou, jsem doma v Tyrolsku, přijela ke mně sestra na týden, tak si užíváme. Ale prosím tě, našel bys tam písničku od zapomenutého interpreta Suveréno? Měl bys tam něco? Je to pro tebe, pro všechny kysáky, pro moju sestru. Čágo, Petr Tyrol.
1: No tak Petře, nebudeš tomu věřit, ale já jsem to tady suverénně našel. Navíc song, který, pokud se nepletu, a myslím, že ne, tak dali dohromady s kolegyní. S Soňou Ede, tak jí zdravím. No a kež byste měli, jako se jmenuje ta následující skladba, Kráj blíž v úterý v noci. To by bylo úplně ideální.
0: Kiss. Radio Kiss.
3: Já. Dva ostrovy v širom oceáně. Sice na povrchu oddělený, ale prepojený v hlbinách a napojený na to neznáme, nepoznané, čo prichádza k nám po vlnách.

Milou silou veďma, občas veďma, nech tmou kusy svetla, si moja veďma. Milou silou veďma, keď sa budím vedla, teba krajší deň mám. Si moja veďma, lásky plné veďma, občas veďma, nech tmou kusy svetla, si moja veďma, lásky plné veďma, keď sa budím vedla.

0: na hodinách, minuta po jedné, je tak dál na vás, co bude z KISu znít 210 323 323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS. Be happy.

0: úterý 7. července jsou s vámi noční Chewboxy, vlastně první v tomto týdnu, protože včera jsme svátkovali. Tak doufám, že vám to všechno jde pohodově, tak jak má. Zdraví vás Lukáš Bláha od mikrofonu. No a já taky ještě navíc speciálně musím pozdravit vzkazově alespoň Kubu a Zuzku, ano, kteří sedí v triku u ohně a píšou mi, že je to paráda, že mají dovolenou doslova na samotě u lesa. No dovedu si to představit, to je velká nádhera. Taky Áďa, ta zase cestuje autobusem do Chorvatska a cesta utíká pomalu. No kdybyste chtěli takhle mě pozdravit a navíc si ještě požádat o nějaký váš oblíbený song, tak pochopitelně není problém. Buď přímo takhle přes mobilní aplikaci nahrát vzkaz a nebo zavolat na číslo 210 323 323. První variantu využil taky Dan.
1: Čau, ahoj, zdravím všechny kysáky. Prosím, Lukáši, zahraj nám něco do garáže MK Uklidy a Detailing. Opět tady máme na noční auto, Kodiak, a to trochu času zabere. Tak něco od nás to povzbudí a velké poděkování pošli Rudovi, který mi s tím přišel pomoct. Ahoj, Jakubčovice Bčko.
0: No tak ve dvou to už se vám to pochopitelně povede i rychleji. No a konkrétní song nám vybere Drahoš.
2: Pane Lukáši, prosím tě, zahraj mi to písničku od Gigi Agostina La Morte Jour. Bylo by to pro tvé do studia, pro všechny, co musí makat v noci, a hlavně by to bylo pro mojí milovanou kábinku do Chomutova, do hospodky u Toma. Díky, čau.
3: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: To je naprosto jasná věc a nic se na ní nemění ani při úterních nočních jukeboxech. A právě teď zase bude patřit Ether mobilní aplikaci. Konkrétně, jestli se nepletu, by to měl být, ano, chvilka napětí. Je to Pavel, no jo, je to tak, tak Pavle, pojďme na to.
3: Ahoj, tady Pavel, já bych tě poprosil písničku od Vesny a Bena Kristova, já si tě brát nebudu. Bylo by to k tobě do studia a ti těch 6 hodin uteče, i když si myslím, že pro tebe je to jak nic, s náma. A taky by to bylo pro všechny řidiče, a jak se říká, kolama dolů, antenkou nahoru. A všem přeju krásný úterý, ahoj kysáci, Pavel.
2: Pavle, díky moc, no přesně tak, utíká to úplně neuvěřitelně, hlavně s muzikou, kterou vy objednáváte, já jsem dal zvědav. No a tohle je novinka, Vesna, Ben Kristoval, a já si tě brát nebudu, ale jak si se nám, co jsem se tady tak díval, neprosadila do Kiss parády, ale je to čistě na vás, jaké songy tam budou zase zítra večer na Kiss.cz, můžete hlasovat. A teď už Vesna Ben Kristoval. Dobrou noc.
0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: se po půl druhé ladíte noční jukebox na Kissu. V kalendáři dneska 7. červenec, což je mimochodem den svahelského jazyka. Ano, tak tím jsem se něco naspíval songu. Jinak taky, co se týče svátku, tak je potřeba popřát Bohuslavám. Možná se ještě vybavíte. Bohunu, jak málem skočila pod peleton, tak i jí z virálního videa patří pozdrav a přání toho nejlepšího. A když jsme u narozenin, tak 86. bubeník Beatles Ringo Starr a taky Fancy. Vlastním jménem Manfred Alois Seget, což je německý zpěvák, ovšem uspěl v 80. v žánru italodisco a pak taky v roce 1998 jeho vůbec první hit Slice Me Nice a potom i Miss Flames of Love a tak dále se dočkali překopávek, novější verze. Tak já myslím, že dneska, vzhledem k tomu, že slaví, ano, narozeniny kulaté dokonce, 80., tak si dáme Fancyho, ať máte skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Svištíme si to úterními nočními jukeboxy na Kisu a následující song si zkrátka dát opravdu musíme, jelikož je hned na dvojnásobné přání. Za prvé od Ondry, pustíš nám prosím VR Family k nám do kamionu a k tobě do studia, děkuji. No a ještě si o něj zažádal Páťa.
1: Dobré ráno, Luky. Můžu tě poprosit, zahraješ tam písničku We Kiss Family. Bude to pro tebe do studia, ať nám ta noční rychle uteče. Pro všechny kysáky, který kroutějí to velkou kulatou lopatou, tak ať každý dojede do svého cíle, hlavně v pořádku. A prostě pro všechny, který poslouchají. Díky moc, ahoj Patrik.
2: Lepší než originál.

0: Noční Jukebox.
1: No, přátelé, z Kisu teď bude znít jedna opravdu exkluzivní devadesátka, moje hodně oblíbená, a vypadá to, že i vaše, tedy minimálně Matěje.
2: Nazdar, Luky. Zahrál bys mi, prosím tě, od The Bellowhead Smith Harmony. Právě jdu domů z odpoledního koordinování náhradní dopravy a už chci být doma, tak moc by mi to zlepšilo cestu domů. Matěj, čau.
1: Tak věřím, že nejenom tobě, ale že hlavně i vy všichni ostatní budete mít harmonickou noc z pondělí na úterý.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Za pár vteřin budou dvě osud další muziky, tak držíte vy. Nejdřív ale jedna stylová letnička. Passion Fruit, Sladkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.